sám a vracím se nahoru. A to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a radši neříkám říct.

razi, ne spíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšamu?

ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna a jedeme.

0: Pomalu se už dostáváme na konec naší dnešní hudební mozaiky s českými písničkami. Doufám, že se vám náš výběr líbil. Příště si na vlnách Rádia Burgenland můžete zapnout zase ve středu, a sice 27. května od 9. hodiny večer. S redakcí národnostních menšin můžete ještě zůstat. Za malou chvíli začíná romská hudební mozaika. Přeji vám krásný zbytek večera a celkově příjemné jarní dny. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.